0: 777.
1: Dvojite omilení hitovi.
2: Got to love ya. Yo, this is Sean Paul and you are tuned into the station. Got to love ya.
1: Dvojite omilení hitovi. Kanál